Byla to skladba Svadbený dan u Trold Haugenu Edvarda Griga. Nastúpio je Fingin Collins na klavíru. Sada slušamo Intermezzo u A-duru, opus 118, broj 2, Johannesa Brahmsa. Fingin Collins, klavír.